0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Get ready for the takeoff.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
2: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
10: Dance Radio. It's been a long night. Think about everything till the sunrise.

0: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u Jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Tady jeden z rádio 89 a 102,9 FM do Chemical Brothers Galvanize nám uzavíralo noční vysílání a právě v těchto minutách nám startuje úterní ranní fresh na Dance Radio s Andy Roadem. Ještě než začneme, tak včera večer se stala jedna velmi smutná příhoda a já bych to chtěl tady v rámci prvního vstupu určitě zmínit a jenom to trošku zazpomínat, protože do moderátorského nebe odešla moderátorka Bára Tlučořová a myslím si, že tyhle věci by se neměly dít a proto jsem chtěl jenom říct, že na ní myslíme a že vždycky zůstane v našich srdcích a pojďme na sebe dávat pozor, buďme si užívat každýho dne a to je asi tak celý, co jsem k tomu chtěl říct. Tak doufám, že mi to prominete, Barču jsem znal osobně a ta zpráva nebyla logicky vůbec příjemná. Nicméně 7 hodin, 1 minuta k tomu, my se pojďme nadechnout, podíváme se do dalšího dne. Před námi je skvělá taneční muzika, dáme si následujících 120 minut toho nejlepšího, co nám tady na den z ráno můžeme nabídnout. A z muziky nabídneme třeba Freemasons a Watchin.

0: 7 hodin 2 minuty k tomu startuje nám úterní ranní fresh s Andy Roadem a my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance
1: Radio News. Provozovatelé přírodního koupaliště v německém městě Halle zakázali vstup těm, kteří dostatečně neovládají němčinu. Odůvodnili to tím, že lidé musí dodržovat řád a pokud neumí německy, nemohou si jej přečíst. Ve věku 94 let zemřel americký hudební producent Clive Davis. Pomohl nastartovat kariéru zpěvačkám jako Whitney Houston či Alicia Keys, ale spolupracoval s řadou dalších hvězd. Představenstvo automobilky Tatra Trucks navrhuje přijmout několika miliardový úvěr od společnosti Itara SPV, kterou ovládá majoritní majitel Tatry Michal Strnad. Před valnou hromadou na to v tiskové zprávě upozornil menšinový vlastník Tatry skupina Promet Group. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou až polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupají k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Freemasons, Amanda Wilson, Watchin právě teď kon Féteru na 89 a 102,9 FM. Velmi příjemná věc na start úterního ranního freshe na 89 a 102,9 FM ještě jednou. To je takhle jenom pro opakování, aby jsme nezapomněli ty nejvíc taneční vlny v českém éteru. Dneska máme úterý s datem 23. června, svátek nám slaví Zdeňka, takže samozřejmě přejeme všechno nejlepší. No a před námi je pravděpodobně další tropický den, takže si dneska určitě řekneme, jak to strávit, protože spousta lidí, co mám takhle kolem svého okolí, nevím, jestli to takhle uplatňujete i všichni vy, si bere v těchto tropických dnech třeba volno a vyrází na koupák, tak tohle by mohlo být doporučení i pro vás, protože pokud máte dneska něco, co byste mohli klidně přesunout na zítřek, tak to klidně udělejte a běžte se někam vykoupat, někam se schladit, protože konkrétně ve městech ty vedra jsou opravdu úporný. Na Dance Radio půjdeme na muziku za chviličku, novinka v našem éteru Robin Schulz a Barb's Better Times, Haven, Kelsh, Arty a nebo bude taky Loco Dice. Tak krásný ráno s Dance Radiem.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

Krásné dobré ráno, dáváte si Dance Radio 89 a 102,9 FM. Arty Pecka Tým, mimo jiné, tato písnička vznikla na počest Tima Berglinga neboli Aviciho, poté co opustil taky tento svět. Nádherná melodická věc, krátce po půl osmí. No a my se teďkon půjdeme v rámci tohoto času podívat na aktuální počasí, protože dneska nás čeká další tropický den. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Jak tak koukám ze studia, tak zatím máme převážně polojasno, ale uvidíme, třeba se nám to ještě vybere do absolutního azura. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a pokud vám to zaměstnání aspoň trošku umožní, tak si dejte dneska trošku víc toho chillu. Pokud můžete, tak si vemte radši rovnou volno a běžte někam na koupák, protože si myslím, že to bude rozhodně lepší. Jak strávit úterní den než v práci. Před námi Lokodice, DC Breaks, Malá, Armin van Helden anebo taky Angry Beat.

0: line-up je opravdu nabušený a já jsem strašně rád, že i tento rok bude moje maličkost součástí. No samozřejmě, pokud byste chtěli podpořit, tak doufám, že se na tu moji stage ještě jako vejdete, protože slibuje hodně pařících lidí, že jako dojdou podpořit. Tak jenom pro informaci, já vystoupím první festivalový den 1. července od 19 do 20 na Absoluce, takže určitě doufám, že se tam potkáme a dáme si skvělou muziku. Dáme si vlastně jakoby takovej, bychom si mohli dát takovej warm-up, protože headlinerem toho středečního dne bude již zmíněný Calvin Harris a pojďme si říct, že Calvin Harris patří rozhodně mezi ty největší a nejznámější světový producenty a DJ na světě. My do 8 hodiny tady na Dance Radio si dáme Superfly nebo taky Goldfish.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Goldfish Talk to Me, to je věc, která nám uzavírá první hodinu úterního ranního freshe s Andy Roadem na 89 a 102,9 FM. Před námi ještě celých 60 minut, tak pojďme do toho. Budeme se podívat, co si budeme třeba hrát mezi 8 a 9. Čeká nás Tiesto, Karol G a Don't Be Shy. A těšit se můžete taky na Fatboy Slima /dot/dash/dot. Jedna minuta nás dělí od 8 hodiny raní, ještě jednou přeju krásné ráno vám všem, co jste právě třeba teďkon naladili ty nejvíc taneční vlny v českém éteru. Před námi jsou aktuální zprávy a taky počasí. Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce maximální pokutu 5 milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Uložila ji pobočka inspekce v Plzni. Evropu tento týden zasáhne vlna extrémních veder. Ve Francii, Španělsku a Itálii se denní teploty zastaví na hodnotách kolem 40 stupňů. Úřady již preventivně přerušily výuku na stovkách škol a vyzývají obyvatele, aby v odpoledních hodinách omezili fyzickou aktivitu a pobyt venku.

0: 8 hodin 13 minut k tomu, tady je úterní den s rádio. Úterní ranní Fresh Sandy Roadem, ještě jednou všem přejeme krásné dobré ráno, pokud právě teď vstáváte, jdete do sprchy, děláte si snídani, či už jste třeba ve vašem vozidle a jedete do práce nebo do školy, tak hlavně ať máte co nejvíc pohodové úterý. Oliver Heldens, Leno This Groove, to je věc, která nám před chviličkou dohrála na Dance Rádiu, a u Olivera Heldense je taková zajímavost toho, že vlastně tenhle ten člověk drží dva projekty. Ten mainstreamovým pod jménem Oliver Heldens, logicky, tak tomu umožňuje samozřejmě hrát na těch největších stagech, jako je Tomorrowland, Ultra Music Festival a tak dále, ale zároveň s ním běží i velmi úspěšný undergroundový projekt Hilo, který je mimo jiné taky úspěšný. A to je vlastně věc, že spousta aktuálních DJů a producentů si zakládají své alter ega pro to, aby mohli kombinovat mainstream s undergroundem. Takže pokud nás teď poslouchá nějaký DJ producent, který právě neví, jakým stylem by se měla ubírat jeho kariéra, tak tady je třeba taková malá myšlenka pro to udělat si alter ego a rozdělit se tak nějak jakoby na dvě osoby. Na Dance Radio jdeme dál za muzikou. Ilo Rapture, bude taky Deadmau5, Matoma a nebo Fede Legrand.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Dance Radio. Dance Radio.

0: Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM, tohle byl Fede Legrand, pecka Monster, fantastická věc, krátce před půl devátou. My se jdeme mrknout teďko na aktuální počasí.
1: Počasí.
0: I přesto, že se nám na obloze zatáhlo, tak to rozhodně neznamená, že by měly přijít nějaký přívaly deště, ba naopak bude to o to větší prádelna. Dneska odpoledne čekáme 29 stupňů, bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž, no a jak už jsem říkal, jasno až polojasno, i když teď to vypadá možná až na oblačno, tak uvidíme, jak se v průběhu dne bude to počasí vyvíjet, nicméně teploty zůstávají maximálně, jak jsem říkal, 29 stupňů. Pojďme dál na muziku, čeká nás Fatboy Slim, bude taky Monocule, Parisi Fisher anebo Gerrit Emery.

89 a 102,9 FM. Dance Radio. Move, get out the way.

0: Gareth Emery, Jana Devlin, Lost, Carl Nunes, remix právě teď Féteru na 89 a 102,9 FM, 10 minut před 9 hodinou. No a po 9 už tady bude dopolední drive dneska s kolegou Milanem Kroužilem, takže věřím tomu, že se následující 3 hodiny pobavíte převážně o filmových novinkách, hudebních novinkách a taky, že zůstanete u té nejlepší taneční muziky. Odpolední show s Michaelem C a od 18 hodin, přátelé, nezapomeňte na to, máme úterý, to znamená standardní pořad Showtime s Terkou Ročeňovou a Michaelem C. Do studia dorazí určitě nějaký skvělý host, který ho tady moji kolegové vyspovídají a ten následně zahraje svůj guest mix, takže se máte rozhodně dneska na co těšit. My do 9 hodiny zahrajeme ještě Yes Boon, All I Really Want a bude taky Apollo Forty.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafone.

0: Krásné, dobré úterní ráno, jedna minuta nás dělí od 9. hodiny raní a přesně jak jsem avizoval před chviličkou, tak do studia dorazil kolega Milan Kroužel. Ahoj Milane, ty jsi,
1: ahoj.
0: Ještě než tě pustím do toho éteru, ty jsi přišel dneska úplně jako sluníčko, nadšenej
1: jsem
0: do
1: rádia. Já jsem tak šťastný.
0: Ty jsi úplně šťastný.
1: No, no, no.
0: Tak mám to říct já, nebo to řekneš ty?
1: Řekni to ty.
0: Argentina, Messi, že jo, včera prostě na mistrovství světa ve fotbale, Messi dával dva góly, jsi říkal,
1: ano.
0: A vlastně vzhledem k tomu, že ty seš obrovský fanda vlastně všech sportů, tak primárně samozřejmě jakoby fotbalu, tak vlastně a seš obrovský fanoušek jak České republiky, logicky, že jo, tak ale obrovský fanoušek Argentiny a vlastně celého latinskoamerického fotbalu.
1: Řekl jsi to úplně dokonale, fantasticky. Úplně no. Skvěle.
0: Hele, dobře, takže to jsme si řekli. Nicméně, Argentina se hraje ještě zápasy, myslím, že jsi říkal s Francií.
1: Ne, jako to jsem říkal, že se bojím těch
0: soupeřů. Že se bojím.
1: Že se bojím, protože Francie a Španělsko jsou největší favoriti.
0: Ano.
1: A Argentině samozřejmě přeju pak Brazilcům, ale přiznám se, že mám obavy, protože Francie a Španělsko mají asi, řekněme, nejlepší týmy zatím. Mm-hmm. I když Argentina hraje nádherný fotbal a bylo by to krásné, kdyby ten titul obhájila, což se stalo jenom Brazilcům v roce 62. V roce 58 s Pelém vyhráli ve Švédsku, v 62. to obhájili v Chile. Takže kdyby se to Argentině povedlo, bylo by to famózní. Mám obavu, ale zatím si užívám každé vítězství.
0: Tak my samozřejmě jsme rádi, že ty seš vlastně takhle proto úplně nadšený a ono se to samozřejmě promítne i v dopoledním driveu, který startuje za pár okamžiků a bude tady až do 12. hodiny. Takže vlastně můžeme naladit posluchače na to, že se budeme určitě část svého vysílání věnuješ mistrovství světa ve fotbale.
1: Ano.
0: A co nás čeká potom i dál? Budou nějaký filmové novinky?
1: Ano, budou filmové nabídky, určitě ano, samozřejmě muzika v prvé řadě,
0: samozřejmě.
1: Potom sport, fotbal, to probereme, mistrovství světa, aktuální záležitost. No a prostě Messi je fenomenální v tom věku,
0: to
1: zatím
0: souhlasím,
1: je nejlepší střelec.
0: Musím souhlasit, byť teda ty samozřejmě víš, posluchači asi ne, ale že já nejsem úplně, jako samozřejmě sleduju fotbal, ale tak jakože okrajově, jo, nejsem úplně takový fanoušek jakoby fotbalu, samozřejmě Messi jako uznávám, jako to.
1: Jo, děkuju, to jsem jako udělal radost. Teď jsem, dám ti koláček tady.
0: Děkuju, ne, já jsem samozřejmě chtěl, že jo, protože jsem viděl, jak opravdu si přišel nadšený do toho studia, já jsem říkal, musím to tam vychválit prostě, ať Milanovi neskazím den.
1: Ale samozřejmě budeme mluvit i o filmech. Třeba teď jsem viděl ten Spielbergův nejnovější snímek.
0: O tom jsem přesně chtěl, jakoby, no? Na to jsem chtěl jakoby navázat, den odhalení.
1: Ano.
0: Za mě naprosto fenomenální počin, i přesto, že to schytalo poměrně velkou kritiku od kritiku, tak za mě jako ten výsledek toho filmu je vlastně takovej typicky Spielbergovský, ano, pojďme si to říct, to odhalení vlastně my už víme, dalo by se říct jakoby dlouho, ale co se tím chtělo říct, no, já si myslím, že vlastně se tím chtělo říct to, co už vlastně, jakoby, jak jsem říkal, my víme, ale Spielberg to dokázal dát do takové podoby, která je vlastně z mýho pohledu jakoby pro ten svět přijatelná.
1: Ano, souhlas.
0: Asi takhle.
1: Souhlas.
0: Takže to určitě my s Milanem doporučujeme a máme aktuálně 9 hodin, 2 minuty k tomu a my jdeme na zprávy počasí. No a po 9. hodině už Milan Kroužel, takže mějte se krásně a já zase zítra v 7 hodin ráno. Dance Radio News. Provozovatelé přírodního koupaliště v německém městě Halle zakázali vstup těm, kteří dostatečně neovládají němčinu. Odůvodnili to tím, že lidé musí dodržovat řád a pokud neumí německy, nemohou si jej přečíst. Ve věku 94 let zemřel americký hudební producent Clive Davis. Pomohl nastartovat kariéru zpěvačkám jako Whitney Houston či Alicia Keys, ale spolupracoval s řadou dalších hvězd. Představenstvo automobilky Tatra Trucks navrhuje přijmout několika miliardový úvěr od společnosti Itara SPV, kterou ovládá majoritní majitel Tatry Michal Strnad. Před valnou hromadou na to v tiskové zprávě upozornil menšinový vlastník Tatry skupina Promet Group. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou až polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupají k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Tak krásně rozjetá záležitost. Tohle to je Dale Hallard, tam Rookies. Takže přátelé, tady dopolední drive. Na místo Katie, kterou srdečně zdravím dneska, budu zaskakovat mezi 9:00 a 12:00, to znamená, že Milan Kroužil, Andy ho zdravím na cestu a přeju vám nádherný den. Máme venku krásně optimálně trošku horko, ale letní klima je tady. S tím samozřejmě spousta muziky, taky samozřejmě spoustu sportovních aktuálních zpráv z mistrovství světa ve fotbale. A v prvé řadě chci poblahopřát všem Zdeňkám, které dneska mají svátek, takže blahopřejeme tady od nás ze studia. Máme 23. června, čas 19 hodin 18 minut. Tak teď nás čeká parádní jízda. Ofacha David Penn, to je španělský producent, který na co šáhne, to se mu povede po hudební stránce. Pak ještě Tando, Eric B. Turner, Always. Norma, Jean, Martin a Encore, Big Dreams a nebo neskutečná legendární záležitost Leo N. Bushwacka, Love Story.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Beats, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Za beatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei WatchFit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
6: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Knýpas s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
9: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

Dream a Paradigm. Máme 9 hodin 34 minut dopolední drive dneska na Záskok se mnou s Milanem Kroužilem do 12. hodiny. No, ve stručnosti se vrátím k mistrovství světa ve fotbale, které bedlivě sledují každý den. Plnými doušky jsem nadšen z výkonu Messiho, to je samozřejmě můj oblíbenec. Jako malý kluk jsem litoval toho, že jsem nezažil dobu Pelého, ale pak jsem hltal Maradonu. A Messi je asi zřejmě, Maradona byl neskutečný virtuos s míčem, ale Messi je z mého pohledu a nejenom asi z mého nejlepší hráč historie. Dal už 18 branek, to je zatím největší počin. Já bych strašně si přál ta 20 a kdyby těch gólů dal co nejvíce, takže fandím samozřejmě kromě našich, Argentíně, Brazílii, Uruguayi, ale přiznám se, že největší favoriti, to říkám od začátku, jsou Francouzi a Španělé. A i Holanďané, možná i Angličané, takže uvidíme, ještě to bude velice zajímavé. Pak se to rozjede vyřazovacími zápasy a tam se to všechno ukáže, ale zatím si užívám Messiho, každý jeho gól a samozřejmě držím palce. A držím palce i našim proti Mexiku, je to kulaté, kež by se to zlomilo, kež by jsme vyhráli, kež by jsme postoupili, bylo by to naprosto fantastické. No a teď si dáme k tomu optimismu trošku skvělé muziky. Teď nás čeká Honey Dijon, Shanel a ještě Tress, Sadie Walker, Show Me Some Love. A pak je tam Sigma Story nebo DJ Lemak Sunshine on the Floor. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Perfect Down a Jim Cook, Everything You Need. Máme 10 minut před 10. dopolední drive, tedy má první hodinku skoro za sebou, ale ještě nás teďka čeká Scoop, Down with the Rhythm, potom Martin Solveig, All Stars, tenhle ten francouzský machr, ročník 76, má i svoji rádiovou show s názvem C'est la vie. Je to dokonce i zpěvák, samozřejmě i skladatel, producent, to je všechno úplně jasné, takže Francouzi mají spoustu hudebních skvělých producentů, talentů a tohodle toho machra si tedy užijeme za několik okamžiků a pak Rudimental Break My Heart. Přátelé, trošku se nám to venku zatahuje, uvidíme, jestli sprchne, ale zatím to nějak nevypadá. V každém případě vám přeju hezký poslech tady ze studia na Hagiboru, z Dance Rádia, 8929 FM a nebo apku. Tu si můžete naladit na kterémkoliv telefonu, stáhnout, úplná pohoda.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sáno s Y.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
7: Dance Radio.

Obchodní řetězec Pennymarket dostal od České obchodní inspekce maximální pokutu 5 milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Uložila ji pobočka inspekce v Plzni. Evropu tento týden zasáhne vlna extrémních veder. Ve Francii, Španělsku a Itálii se denní teploty zastaví na hodnotách kolem 40 stupňů. Úřady již preventivně přerušily výuku na stovkách škol a vyzývají obyvatele, aby v odpoledních hodinách omezili fyzickou aktivitu a pobyt venku. Za horko je zodpovědná takzvaná tepelná kupole, která se o víkendu nasune i nad Česko. Místo toho, aby malé městečko Černošice se sotva 8000 obyvateli investovalo do svých chodníků nebo školky, musí doplácet na státní úřady. Po zrušení okresu se totiž stalo centrem pro celou oblast Praha Západ a musí zajistit státní správu pro 160 000 lidí z celého někdejšího okresu. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Pak je tady švédská ocel Sebastian Ingrosso a kanadská veleznámá zpěvačka Celine Dion New Day. Kreider, ej víža. Kreider to je britský DJ a producent v jedné osobě, ročník 1980. Hlavně se proslavil ze svojí deskou K2 a originálním snímkem Aphrodite. Takže tohohle toho machra, tenhle ten projekt Kreider si dáme tedy také za několik okamžiků a nebude chybět také klasika Culture Beat a Mr. Wayne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojerov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Dance Radio. Dance Radio.
10: Scooter. W&W.

Velká klasika 90. Clutch Beats. Mr. Wayne. Takže tohleto je tedy něco na zpátek v historii taneční muziky a v té době to jelo hodně. Byly i samozřejmě Megadance festivaly v pražské sportovní hale ve Holešovicích. Tam vždycky byly ať už Clutch Beat, DJ Bobo, 24/7 a prasklo to ve švech. No prostě v té době to mělo velkou popularitu. Máme 10 hodin 28 minut s datem 23. června a teďka se malinko podíváme na filmy. Přiznávám se, že mám filmový deficit, protože ať už se člověk v prvé řadě samozřejmě nadšeně věnuje muzice, tak pochopitelně mistrovství světa ve fotbale také zabere nějaký ten čas, tak na ty filmy teď nezbývá tolik energie, respektive teda takhle, čas spíš. Ale doporučuji snímek Backrooms, který jsem neviděl, ale jsou na to výborné ohlasy. Pak Posedlost, to bych také samozřejmě chtěl vidět. To je velice naštěvovaný horor, kde tedy ten mladík dostane možnost si přát a přeje si svoji lásku a asi tedy to neměl dělat. Takové, řekněme, obrysy tohohle toho hororového snímku, který si skutím dám. No a s Endym jsme dneska také probírali i samozřejmě snímek od Stevena Spielberga, který teďka momentálně den odhalení vládne v kinech. Přesně je to nadčasový science fiction, typický Spielberg a rozhodně netradiční film s nádechem tedy trošku konspirací a těle těch záležitostí s famózní Emily Blunt, Colin Firth, takže tohle to rozhodně doporučuji, rozhodně tedy budete mít o čem přemýšlet po konci filmu. No a pak je tady Supergirl, neboli tedy Supermanka, a to také si skutí samozřejmě, na to zajdu do kina, až bude čas. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Jonatus, Dennis Lloyd a Diamanty Diamonds. 10 hodin a 48 minut. Alex Miles nás čeká se svojí senzací Sensation. Tahleta zpěvačka je bez nadsázky jedna z nejvíce důležitých voiceů hlasů současné taneční elektronické scény. Tahleta britská zpěvačka už vydávala pár docela úspěšných hitů na Alter Music, Defected Records nebo Ministry of Sound a také kooperuje s Camel Fat, Hot Science 82, Sony Fodera a mnoho dalších projektů. No a přátelé, tady je jasná pozvánka na Beats for Love, kde se tahleta sympatická britská zpěvačka Alex Miles objeví 2. července. To si rozhodně nenechte ujít, jakožto celý festival, a vy tam budete moci vidět živě. Po Alex Miles Sensation je tady Nero, Me and You a nebo také kultovní producent Don Dola a San Francisco.

Funkerman a Speed Up, máme 11 hodin 1 minutu, to znamená, že přijdou zprávy. Hned po nich Wilkinson a Katie Alex Ultraviolet, pak KH Only Human, nebo Loud Luxury a ještě Brando.

Provozovatelé přírodního koupaliště v německém městě Halle zakázali vstup těm, kteří dostatečně ovládají němčinu. Odůvodnili to tím, že lidé musí dodržovat řád a pokud neumí německy, nemohou si jej přečíst. Ve věku 94 let zemřel americký hudební producent Clive Davis. Pomohl nastartovat kariéru zpěvačkám jako Whitney Houston či Alicia Keys, ale spolupracoval s řadou dalších hvězd. Představenstvo automobilky Tatra Trucks navrhuje přijmout několika miliardový úvěr od společnosti Itara SPV, kterou ovládá majoritní majitel Tatry Michal Strnad. Před valnou hromadou na to v tiskové zprávě upozornil menšinový vlastník Tatry skupina Promet Group. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou až polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupají k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Porto Grooves, Up to No Good. For Two Grooves, Two For Grooves, byly založeny v roce 2002 hudebním producentem ze severního Porýní Vestfálska, mistrem Starfunkem a ještě DJem Stevem Soundem. V roce 2004 vyšlo první EP, o dva roky později první single a tohle ten projekt hodně často používá samply od třeba Taylora Dana, Phila Collinse, Roxy.

0: tom období, respektive tedy samozřejmě, který šel nejvíce nahoru. Máme 11 hodin 16 minut, dopolední drive vyšel do své třetí třetiny za Katie, já jí srdečně zdravím, svátek má Zdeňka. Teď nás čeká Skrillex a ještě Paul Beer, Would You Ever. Pak je tady John Summit a Chainsmokers, Ilse, All The Time, anebo Tiesto a Force, Bring Me To Life. Hezký poslech tady ze studia na Hageboru a já vám přeju nádherný den.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.

0: široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz.

0: Terms and Conditions, máme 11 hodin 33 minut, takže se nám pomalinku blíží čas oběda a na tu dobrou chuť si dáme velkou klasiku. Tak to jsou 90. polovina 90. let a řekněme tedy, že se jedná o kultovní záležitost, ať už třeba to byl na začátku 90. JD Plastic Dreams, tak Wobbly U Petal. To je taková také trošku malinko, řekněme, klubová, v tom dobrém slova smyslu, hymna Petal. No a je tam zajímavá stopa, Charlotte Charlie Van, nebole Charlotte Furman, to je britská zpěvačka, která potom kooperovala s předním českým projektem drum and bassovým Om Square, takže tahle ta věc se tedy objevila i v české stopě, což je prima. Om Square jsem měl několikrát v Club Mixu, v té době samozřejmě tahle ta parta byla hodně v kurzu, no a my si zopakujeme tedy kultovku Petal. Pak je tady nejvíce vydělávající asijský DJ, nebo teda DJ asijského původu Steve Aoki a ještě Triple Red, Jessica, Bio, Akabu, Radio, anebo Goddard, Miss You. Hezký poslech z Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night. Dead drop.

Don't Want Your Love. Máme 11 hodin 640 minut, znamená to, že jdeme úplně do finále dopoledního driveu, takže Katie zdravím, zítra už by neměla chybět Katie mezi 9 a 12 hodinou. A já vás se teďka připravit na to, co nás čeká celý den s Dance Rádiem, tak odpoledne si vychutnáte Mikeyho, Michael Seeho odpolední show s Michaelem C. To si nenechte ujít mezi tedy 14. a 18. Hned pak navazuje Showtime s Terkou Ročeňovou, kterou hezky srdečně zdravím tady ze studia. A hostem bude DJ Ascender, který by také neměl chybět na Beats for Love, takže DJ Ascender. A to tedy bude host pořadu Showtime. Hned potom ve 20 hodin je tady Tritonia Radio Show, pak Hot Robot Radio, James Jones nebo Spinning Sessions, takže plný den, celý den s Dance Rádiem to vás čeká, anebo teďka za chviličku si můžete vychutnat, je to teda Švýcarka, ale narozená tedy v Jihoafrické republice, Nura and Pure, I Got My Body, nebo Gary Reed, DJ Coase, It Will Be Over, či Lafuente, Born to Make It. Tak díky za přízeň, s chutí jsem si tady zaskočil, přeju vám dobrou chuť teďka k obědu a poslouchejte Dance Radio a přeju krásný den. Dance Radio. Dance Radio.

Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce maximální pokutu 5 milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Uložila ji pobočka inspekce v Plzni. Evropu tento týden zasáhne vlna extrémních veder. Ve Francii, Španělsku a Itálii se denní teploty zastaví na hodnotách kolem 40 stupňů. Úřady již preventivně přerušily výuku na stovkách škol a vyzývají obyvatele, aby v odpoledních hodinách omezili fyzickou aktivitu a pobyt venku. Za horko je zodpovědná takzvaná tepelná kupole, která se o víkendu nasune i nad Česko. Místo toho, aby malé městečko Černošice se sotva 8000 obyvateli investovalo do svých chodníků nebo školky, musí doplácet na státní úřady. Po zrušení okresu se totiž stalo centrem pro celou oblast Praha Západ a musí zajistit státní správu pro 160 000 lidí z celého někdejšího okresu. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 2.

0: Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
4: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

0: Kúpiete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasen Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Dance Radio.

Provozovatelé přírodního koupaliště v německém městě Halle zakázali vstup těm, kteří dostatečně neovládají němčinu. Odůvodnili to tím, že lidé musí dodržovat řád a pokud neumí německy, nemohou si jej přečíst. Ve věku 94 let zemřel americký hudební producent Clive Davis. Pomohl nastartovat kariéru zpěvačkám jako Whitney Houston či Alicia Keys, ale spolupracoval s řadou dalších hvězd. Představenstvo automobilky Tatra Trucks navrhuje přijmout několika miliardový úvěr od společnosti Itara SPV, kterou ovládá majoritní majitel Tatry Michal Strnad. Před valnou hromadou na to v tiskové zprávě upozornil menšinový vlastník Tatry skupina Promet Group. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou až polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupají k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90 a Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
2: Notino, today is yours. Feel good.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce maximální pokutu 5 milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Uložila jí pobočka inspekce v Plzni. Evropu tento týden zasáhne vlna extrémních veder. Ve Francii, Španělsku a Itálii se denní teploty zastaví na hodnotách kolem 40 stupňů. Úřady již preventivně přerušily výuku na stovkách škol a vyzývají obyvatele, aby v odpoledních hodinách omezili fyzickou aktivitu a pobyt venku. Za horko je zodpovědná takzvaná tepelná kupole, která se o víkendu nasune i nad Česko. Místo toho, aby malé městečko Černošice se sotva 8000 obyvateli investovalo do svých chodníků nebo školky, musí doplácet na státní úřady. Po zrušení okresu se totiž stalo centrem pro celou oblast Praha-Západ a musí zajistit státní správu pro 160 000 lidí z celého někdejšího okresu. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tady jeden z rádia a nejlepší taneční muzika. Krásný odpoledne, máme úterý a opět nám venku dost topěj. V rádiu tady máme parádně. Dneska vás čeká samozřejmě taneční muzika, pochopitelně. Dáme si i nějaký nehudební info. Za chvilku ale čekejte hudební tip. A v 18 hodin dorazí Terka a budeme tu mít další vydání Showtimeu. Rozhodně se těšte. Playlist jako vždycky najdete na danceradio.cz a taky v naší aplikaci. Super poslech.
1: Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Jsme Dance Radio. Dvojnásobná držitelka ceny Grammy a taky světová superstar Tyla je zase o krok blíž k chystanému druhému studiovému albu A-pop a vydává nový single, který se jmenuje Is It Love. Tahle ta skladba navazuje na senzační vydání předchozích tracků She Did It Again se Zarou Larson a taky velkýho hitu Chanel, kde je rozhodně poznat, jak Tyla míchá žánry. Rozhodně si poslechněte i Is It Love. Tenhle ten track podle autorky skrývá hluboce osobní poselství. Všechno už online, od nás další taneční playlist. Víc na danceradio.cz.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Mama,

0: pořád hrajeme nejlepší taneční muziku. Na co hodíme bočko? Po 15. hodině podíváme se za jedním brněnským nakladatelstvím, který má pro vás knižní tip. A hlavním lákadlem nadcházející aukce cenných předmětů z filmu, hudby a dalších oblastí popkultury je jedna věc z Hvězdných válek. Mám pro vás detailní info. Případně si připravte peněženky. Playlist jako vždycky na webu anebo v aplikaci a pojďme za další taneční muzikou v celou zprávy a Andy.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
2: Dance Radio.

Provozovatelé přírodního koupaliště v německém městě Halle zakázali vstup těm, kteří dostatečně neovládají němčinu. Odůvodnili to tím, že lidé musí dodržovat řád a pokud neumí německy, nemohou si jej přečíst. Ve věku 94 let zemřel americký hudební producent Clive Davis. Pomohl nastartovat kariéru zpěvačkám jako Whitney Houston či Alicia Keys, ale spolupracoval s řadou dalších hvězd. Představenstvo automobilky Tatra Trucks navrhuje přijmout několika miliardový úvěr od společnosti Itara SPV, kterou ovládá majoritní majitel Tatry Michal Strnad. Před valnou hromadou na to v tiskové zprávě upozornil menšinový vlastník Tatry, skupina Promet Group. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou až polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupají k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Tady jeden z rádia, krásný odpolko. Brněnský nakladatelství vydalo Romeo a Julii, už osmý svazek v česko-anglický řadě Shakespeareova díla, a to v překladu Martina Hilskýho. Čerstvý titul přináší překlad právě od Martina z roku 2003, který měl premiéru na letních shakespeareovských slavnostech. Poprvý ale vyšel v zrcadlový edici překladu. Takže pokud byste si chtěli tuhletu věc přečíst, rozhodně máte možnost. Martin se mimochodem věnuje

0: Dejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

Tady jeden z rádio. Bude se konat velmi zajímavá aukce, a to cenných předmětů z filmu, hudby a dalších oblastí popkultury. Hlavním lákadlem je tentokrát, pozor, světelný meč s useknutou rukou Luka Skywalkera z pátýho dílu Hvězdných válek. Jeho prodejní cena, pozor, pokud byste mysleli na to, že byste si zakoupili tuhletu sběratelskou věc, by měla dosáhnout 7 místní částky. Aukce Hollywooden Entertainment Signature Auction se bude konat mezi 13. a 17. červencem, a to v texaském Dallasu, ale i online. Pokud byste tedy chtěli světelný meč ze science fiction Imperium vrací úder z roku 1980, dosud nikdy nebyl v aukci, tak se připravte. Vyvolávací cena činí $1 000 000. V nabídce je taky klobouk zlý čarodějnice ze snímku Čaroděj ze země Oz, a nebo třeba hnědej cylindr z filmu Pan Vonka a jeho čokoládovna, ovšem z roku 71. Další muzika na Dance Radio právě teď.

0: Jsme Dance Radio a hrajeme nejlepší taneční playlist. V Česku se podařila rekordní věc, protože bylo postavený závodní auto z Lega a pozor, jezdí dokonce přes 110 km za hodinu. Stavba trvala přes 9000 hodin. Česko je tedy nově držitelem unikátního rekordu. V kladenském závodě dánské společnosti vznikl model supersportu Koenigsegg Sadar Spear. Jeho pojízdnost byla oskoušena i na okruhu ve Velké Británii, kde se potvrdilo, že jde o nejrychlejší model postavený z týhletý stavebnice. Model váží 1,8 tuny, z čehož 400 kg tvoří právě Lego. Obsahuje bezpečnostní klec, nechybí funkční podvozek nebo brzdy. Případně víc informací dohledáte online. Další muzika od nás, v celou zprávy a Andy Rhodes. Držte vlnu.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u Jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce maximální pokutu 5 milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Uložila ji pobočka inspekce v Plzni. Evropu tento týden zasáhne vlna extrémních veder. Ve Francii, Španělsku a Itálii se denní teploty zastaví na hodnotách kolem 40 stupňů. Úřady již preventivně přerušily výuku na stovkách škol a vyzývají obyvatele, aby v odpoledních hodinách omezili fyzickou aktivitu a pobyt venku. Za horko je zodpovědná takzvaná tepelná kupole, která se o víkendu nasune i nad Česko. Místo toho, aby malé městečko Černošice se sotva 8000 obyvateli investovalo do svých chodníků nebo školky, musí doplácet na státní úřady. Po zrušení okresu se totiž stalo centrem pro celou oblast Praha Západ a musí zajistit státní správu pro 160 000 lidí z celého někdejšího okresu. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance.

0: velká slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
7: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní

Nejlepší taneční muzika přímo pro vás samozřejmě na Dance Radio. Stále hrajeme ty největší taneční hity. Slyšeli jste Tame Impalu, Dracula a to remix od projektu Jenny, který ovšem velmi brzy updateujeme a uslyšíte verzi od DJ a producenta jménem Boys Noise. Tak rozhodně buďte ve střehu. Já vám teď pošlu skvělou novinku od Rix Records a taky Ollieho Knighta. Starting Right Now je to taková klasická housovka a je dost možný, že ode mě v létě právě tuhletu parádu uslyšíte i na večírcích. Jsme Dance Radio, za chvilku taky Groove Armada, Bunt nebo Fede Legrand. Novinka.

0: na 89 či 102,9 FM nebo taky online na danceradio.cz, případně v aplikaci Fedele Grand. A Patrick LaFunk, Autosave, výborná taneční muzika. Podíváme se v rychlosti do hitparády Dance Radio Chart, protože do zítřejších 15 hodin hlasujte na webu danceradio.cz do dalšího kola. Minulý týden byli na trojce Epoch Noir, Sandworm, Fisher, Serain, brali Stříbro a Islandium s Ellie Goulding, Don't Want Your Love. To bylo na prvním místě, kdo vyhraje tento týden, je samozřejmě ve vašich rukou. Teď už Martin Garrix, Mojo, nebo Patrik Kozub, nebo Sebastian Ingrosso, a potom už prozradím, kdo k nám dorazí v dnešním showtimeu.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

Madonna Feel So Free a výborná verze od projektu Peggy Q. Samozřejmě je to DJka, producentka, ovšem všichni víme, že za jejím vzestupem stojí celý tým, takže aktuálně v našem playlistu 100% tahleta verze. Dnes vás čeká další vydání Showtimeu, v 18 hodin dorazí Terka a taky náš dnešní host, kterým je DJ Ascender, tak se těšíme. Startujeme přesně, tedy v 18. Teď už Marshmallow, nebo taky JD a klasika Plastic Dreams, tady je Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Provozovatelé přírodního koupaliště v německém městě Halle zakázali vstup těm, kteří dostatečně ovládají němčinu. Odůvodnili to tím, že lidé musí dodržovat řád a pokud neumí německy, nemohou si jej přečíst. Ve věku 94 let zemřel americký hudební producent Clive Davis. Pomohl nastartovat kariéru zpěvačkám jako Whitney Houston či Alicia Keys, ale spolupracoval s řadou dalších hvězd. Představenstvo automobilky Tatra Trucks navrhuje přijmout několika miliardový úvěr od společnosti Itara SPV, kterou ovládá majoritní majitel Tatry Michal Strnad. Před valnou hromadou na to v tiskové zprávě upozornil menšinový vlastník Tatry skupina Promet Group. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou až polojasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupají k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany. Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Knípas s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzburgsku.

0: 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Dance Radio. This is bigger than techno.

Lily Palmer, Big Than Techno, tady jeden z rádio a nejlepší taneční muzika. O dnešním showtimeu už byla řeč, ale je potřeba probrat i další skvělý programy, který jsme si dnes pro vás přichystali. Co tu vidíme, že je dnes v plánu, tak samozřejmě Laura Van Dam, Capture Radio, Tritonian Radio Show a projekt Tritonal. Dále tu máme taky Jimmyho Jonesa, Hot Robot Radio nebo Spin Sessions a vše má dnes na konci na starosti Nicole Mudaber a její In The Mood. Je 100% z čeho vybírat, tak si to dejte. Ode mě třeba Kelsha Kimmelfett, Earth, Wind and Fire a teď skvělá novinka, Robin Schulz a taky Barbs. Better Times, buďte s náma. Novinka.

0: Nádherná to záležitost. Kelš a taky do Camelfat, Waste My Time. Mimochodem doporučuji jeden z posledních setů právě od Camelfat, video setu u nich na YouTube. To je rozhodně povedený. Neměli byste vynechat. Ode mě teď odjen Michael S., Leaving You, Hiko Energy, dáme EXL a se Stevem Edwardsem, Watch the Sunrise a nebo Viktora Teláči a jeho Ray Dreams. Samozřejmě festival Beats for Love už se blíží. Už příští týden od středy do soboty můžete zažít úplně to nejlepší z tanečního světa. Samozřejmě v Ostravě, Dolní Vítkovice, uvidíme se tam i spolu a to v sobotu na House Square. Teď už slíbená další taneční muzika, vše na Dance Radio CZ nebo v apce.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

Maxwell a Steve Edwards, Watch the Sunrise, ideální to letní hit a myslím si, že v následujících dnech budeme hrát hlavně letní taneční pecky. Já se neloučím, protože za chvilku se k mně přidá Terka, taky náš dnešní host a budeme si hrát a povídat v pořadu Showtime přesně v 18 hodin. Do té doby ještě třeba Mustý, Jason Status nebo Gorillaz. Tady je Dance Radio.

0: obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce maximální pokutu 5 milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Uložila ji pobočka inspekce v Plzni. Evropu tento týden zasáhne vlna extrémních veder. Ve Francii, Španělsku a Itálii se denní teploty zastaví na hodnotách kolem 40 stupňů. Úřady již preventivně přerušily výuku na stovkách škol a vyzývají obyvatele, aby v odpoledních hodinách omezili fyzickou aktivitu a pobyt venku. Za horko je zodpovědná takzvaná tepelná kupole, která se o víkendu nasune i nad Česko. Místo toho, aby malé městečko Černošice se sotva 8000 obyvateli investovalo do svých chodníků nebo školky, musí doplácet na státní úřady. Po zrušení okresu se totiž stalo centrem pro celou oblast Praha Západ a musí zajistit státní správu pro 160 000 lidí z celého někdejšího okresu. Počasí. V úterý očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.
1: It's showtime on Dance Radio. Tohle je showtime na Dance Radio.
2: Dance Radio. Čau, ahoj, vy všem přejem krásný dobrý podvečer, vyladili jste si Dance Radio. Já teda doufám, že ho ladíte celý den, že jste ho ladili i odpoledne, když vysílal můj kamarád, kolega parťák, jsem to spojila dohromady, Míša, Michael C.
3: No, krásný podvečer, máme taky dneska speciálního hosta,
2: ano,
3: opět v showtimeu.
2: My jsme odstartovali showtime, tady s náma DJ, který si říká Ascender, ahoj, my tě vítáme.
3: Zdravím.
2: Ty pro nás kromě, my pro tebe máme otázky a ty pro nás máš na druhou stranu set, tak v jakém rytmu můžeme čekat ten tvůj setík? Ten druhý,
3: říkám tomu atmosférický progressive house, tak se nechte překvapit.
2: No tak to my se těšíme.
3: Já se těším.
2: Já taky. Doufám, že jste všichni připravení, protože pořád show tam startuje právě teď.
1: Tohle je showtime na Dance Radio.

0: Showtime. Dance Radio.
1: Ano, Dance Radio pořád Showtime. Odstartovali jsme před chviličkou. Zdraví vás Terka, čau, ahoj, taky Míša Michaelsy a s náma je tady dneska host, je to DJ, říká si Ascender. Tak můžeme rovnou se asi zeptat, jak dlouho už hraješ?
2: Taková komplexní otázka. Bedroom sety nějak od roku 2013-2014. První veřejný hraní jsem měl někdy v roce 2019. Ale opřel jsem se do toho až v roce 24 po univerzitě.
3: A pamatuješ si to první veřejný hraní?
2: Pamatuju. Vlastně já kecám, já jsem měl první v roce 2015. To bylo, prosím tě, já jsem bydlel v odolený vodě, bylo to v místní hospodě někde jako ve sklepě. A hrál jsem tam asi 3/4 hodiny drum and bass. Hrál jsem poprvé v životě drum and bass. Vůbec jsem vlastně netušil, co dělám, ale bylo to skvělý.
1: A to je důležitý. A mě třeba zajímá, proč říkáš zrovna Ascender? A případně, jestli si přemýšlel o nějakých ještě jiných DJských jménech.
2: Já jsem těch DJských jmén měl za tu moji kratičkou historii trošku víc. Prvně jsem někdy začal asi kolem těch jako 15-16 na jménu Johnny L. Takže Johnny L je velká D&B legenda z 90. snad ještě junglová, takže to pak nedávalo úplně smysl. Pak jsem přešel na jméno Janu, ale nakonec jsem zůstal u toho pseudonymu Ascender, protože to za mě asi nejvíc reflektuje ten sound, co se snažím hrát. Atmosférický, takovej povznášivej, hodně melodický, snažím se nehrát zase až tolik jako dark hudbu, ale vyloženě jako melodický žánry. Takže tam to za mě byla asi nejčistší reprezentace.
3: A jak ses k tomu DJingu vlastně jako dostal, nebo respektive co tě to přimělo vůbec chtít být DJ?
2: Já jsem měl vlastně k elektronické hudbě jako takový poměrně velkou náklonost už od mýho útlýho dětství. Jsem našel u rodičů CDčko Taneční liga 44 a pak jsem se začal vypalovat ty vlastní kompilace. Hodně zlomový bylo, když jsem někdy v 10 objevil Tiestův set Elements of Life v Kodani. Seděl jsem před obrazovkou přibitej 2 hodiny, nechápal jsem, co se děje, a od té doby byl ten směr tak nějak jako vytyčený. A vlastně jsem pak objevil program Virtual DJ, někdy ve 14 mi naši pořídili první konzoly a tam už to začalo, tak už nikdy nebylo cesty zpět.
1: A jaký hudební styl je ti nejbližší a proč? Je to ten, co si před chvíličkou zmiňoval?
2: Je to progressive house. Já jsem těch stylů vystřídal víc, protože si stojím za tím, že než se člověk do něčeho opře pořádně, tak by si toho měl zkusit trošku víc. Jsem i velký nadšenec jako liquid drum and bassu. Začínal jsem vlastně před těmi lety na nějakým jako klasickým trancu. Ale ten prog je za mě takovej superovej středobod všeho. Je to super žánr, co je hrozně příjemný doma, žánr, který funguje ale i výborně v klubech a je groovy, ale zároveň i takovej dreamy. Jo, takže tam je nějak všechno, co já od elektronický hudby potřebuju na jednom místě.
3: Máš aktuálně nějaký nejoblíbenější track, který třeba nechybí v žádném setu?
2: Nejoblíbenější track? Já jako miluju všechno, co hraju, ale někdy od minulého podzimu se mi tam připletl track od Gaije. Myslím, že se jmenuje Saril a budu ho hrát i dneska.
1: No, tak to se těšíme, já to se teda těším hodně. A jak časově nejdelší set si kdy hrál?
2: Časově nejdelší. Tuším, že to bylo asi 5hodinový B2Bčko s kámošem. Úplně neplánovaný.
1: Tak ty B2Bčka, jo, ještě neplánovaný, tak to je úplně.
2: Voden jako předem a projel jsem tam asi tak polovinu flašky.
1: Jo, no.
3: Máš nějaký DJ nebo DJky, co ti způsobují nějakou velkou inspiraci?
2: Z těch světových, co se týče jako obecně hraní, ale i produkce, tak takovej all-time favorite je za mě rozhodně Eric Pritz a především věci, který vydává pod nickem Pryda, ale i ty jeho techno věci pod Cyrus D mě hodně baví. Teďka aktuálně je to asi Gaije a z české scény mám pochopitelně velmi rád svoje parťáky z našeho skupení Vize, ale takovou jako dlouhodobější inspirací je pro mě určitě Orbit.
1: A s kým bys třeba rád v budoucnu zahrál back to back set? Nemusí to být jenom česká scéna, může to být i zahraniční, můžeš si trošku jako zasnít.
2: To, kdybych se zasnil, no. Tak by to byl asi Northvolt, to je teďka takový hodně upcoming jméno na labelu Anjuna Deep, nebo případně Dozen, že k tomu mi přijde, že mám jako soundem asi ze všech nejblíž. Z Česka upřímně netuším, řekl bych, že s Orbitem, ale to je hodně wishful thinking. No.
3: Čím se řídíš, když vybíráš tracky na vystoupení?
2: No, většinou mě to musí zaujmout v ideálním případě prostě do prvních několika sekund, což je občas u progresivu těžký, ten žánr je hodně pomalej oproti zbytku hudby. Ale co třeba dělám před nějakým hraním, na který se připravuju trošku detailnějš, tak je to, že já hodně běhám a ty tracky si všechny narvu do svého běžeckého playlistu. Pokud nefungují, pokud mě nebaví, tak jdou okamžitě ven. Teďka na nedávný hraní v Bukáči jsem takhle prošel asi 150-160 různých tracků, než jsem to osekal na nějakou finální 40, kterou jsem měl v selekci, takže v tomto jsem poměrně perfekcionista.
1: No ale to je fajn, to jsem ještě neslyšel, aby někdo.
2: Tak lidi dělají kartesty, já ještě nemám řidičák, takže to jinak nejde.
1: A na jaký akci by si rád v budoucnu zahrál? Případně, jestli je to ta, kterou myslím, tak ty budeš hrát totiž na Beats for Love, tak jestli je to ta akce tvoje vysněná, anebo jestli ještě něco, co bys chtěl si splnit?
2: Je to rozhodně ona a přitom je to dokonce i ta konkrétní stage, já jsem si tři roky zpátky vysnil, že bych hrozně rád otevíral Future Stage na Bíce, kde se hraje přesně můj sound a letos se mi to konečně povede.
1: A chceš prozradit den, který tam budeš hrát?
2: Budu hrát v pátek a otvírám od 16:00 odpolední.
3: Takže všichni dorazte.
2: Přesně tak. Jo.
3: Na jakém neobvyklém místě by ses rád třeba zahrál, pokud by ses mohl vybrat úplně cokoliv?
2: A tady možná malinko prozradím svoje plány, ale je to hodně specifická věc a je to kostel ve Výsluní v Krušných horách. Takový malinkatý městečko, hrozně oprejskaný kostel, který je ale poměrně slavný. Teď tam natáčel svůj Seroš, Rammsteini tam natáčeli nějaký.
1: Je to, že se tam normálně může hrát, když je to kostel.
2: Ono právě tím, že se tam hraje a lidi se to pronajímají na hudební záležitosti, tak se vydělává na opravu toho kostela. Jsem přemýšlel, že to spojím i s něčím takovým. Nebo eventuálně kdekoliv v Krušných horách, čas jsem nechal kousíček svého srdce.
1: Hele, a jaký styl třeba hudby posloucháš ve volném čase? Je to taky taneční hudba nebo je to jiný styl?
2: Je to taneční hudba, je to progressive house, ale často pochopitelně rád utíkám i do trancu, do liquidu, rád se prodírám hodně staršíma věcma, třeba klidně 20 let starý kompilace. Mimo elektronickou hudbu mám rád relativně českou alternativu, byť to je taky jako většinou elektronická v mých playlistech, jak třeba různý outrock typu White Lies a tak dále.
1: A máš třeba nějaký koníčky ještě kromě hudby, jestli ti tam vejde?
2: Hodně rád běhám, tam si vlastně i testuju svoje tracky, jinak jsem, já teda jako i mojí práci tam trochu jako můj koníček, já jsem vlastně markeťák tělem i duší, obecně jakýkoliv existování venku a v podstatě cokoliv outdoorovýho.
1: Tak my si teď dáme pauzičku, máme pro tebe ještě pár otázek, ale to si necháme za chvilku. Tak vydržte vlnu, pořad Showtime pokračuje už za moment na Dance Radio.
0: Tohle je Showtime.

0: rádiu. Posloucháte 89,9 FM Terka. Michael si a náš dnešní host, kterým je Ascender. My pro tebe máme ještě něco. Není to úplně rozhovor, ale Míša ti vysvětlí pravidla hry.
1: Tak jo, já jsem to chtěl říct, no.
0: Dobře, dobře. Pardon.
1: Tebe nejde zastavit.
2: Hele, prosím tě, jednoduchý, řekneme jedno slovo. Vypal, co ti napadne. Ať to není sprostý, jenom.
0: Já řekneš první věc, co ti napadne prostě.
2: Úplně cokoliv, řekni mi jedno slovo.
3: Teď mám říct slovo.
2: Ne, ne, nějaký řekneme, jo, ještě jsme neřekli, jasný. Tak až řekneme, tak ty řekni, co napadne. Dobrá, tebe, úplně cokoliv.
0: Tak začni.
2: Jo, léto.
3: Moře.
0: Akce.
3: Beats for love.
2: Přátelé. Karel.
0: Snídaně.
3: Snídaně. Jogurt.
2: Ráno.
3: Snídaně.
0: Ideální večer.
3: House music.
2: Relax.
3: House music.
0: Teď to bude trošku delší a o víkendu nejradši.
3: Přes den na horách, večer v klubu.
0: No pěkně, zvládl jsi to. Tak naši část máme za sebou, teď už čeká to tvoje, takže přibližně od půl budeš hrát hezky live setík, takže vy se připravte, bude to party, bude to mejdan v éteru Dance Radio, DJ Ascender in the mix. It's showtime on Dance.

0: Showtime on Dance Radio.
1: Dance Radio. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pozor, velká slevová akce vtedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
0: Dance Radio. Tohle je Showtime.

0: Féteru Dance Rádia pořád Showtime pomalučku končí, předtím než se rozloučíme, tak já bych chtěla poděkovat dnešnímu hostovi, kterým je DJ Ascender. Děkuji moc, byl to super, jak rozhovor, tak i setík, doufám, že jsi to tady s náma užil.
1: Já moc krát děkuji, potěšení na mý straně.
0: No hele, je někdo, koho bys chtěl třeba pozdravit, víš, že poslouchá, nebo komu bys chtěl dát radost?
1: Rozhodně, je to Mára Sosna, a.k.a. DJ Vertigo, bez kterého bych asi tady nestál a asi bych ani nikdy veřejně nehrál.
0: To je hezký. Tak my ti děkujeme, označila jsem tě na Instagramu, takže všichni ti teď najdou ten tvůj profil. Měj se krásně, užij si Beats for Love a uvidíme se třeba buď někde na pícech nebo někde v klubu. Tak čau, ahoj.
1: Čau a díky moc za pozornost.
0: Jinak my se uslyšíme o víkendu, s Míšou se uslyšíte zítra a společně se uslyšíme příští týden v pořadu Showtime. Bude to poslední před prázdninama, tak si to pořádně vychutnáme. Teď už další muzika, Féteru Dance Rádia Laura Van Dam a její radio show Capture Radio.
2: Dance Radio. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
3: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Dance Radio. Dance Radio.
8: This is Capture Radio with Laura Van Damme.

Yeah.

0: Culture Radio by Laura Van Dam.
1: Dance Radio. Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Dance Radio. Dance Radio.
3: Change one thing. Change everything.
4: Everything. Everything.
3: With every beat of its tiny wings, the butterfly creates a shared rhythm, universally altering your path and current state. With one tiny movement, the whole world can feel it. With you, keeping time. Let the shared rhythm take you somewhere only you know. Let it move you. Let it lose you. To be found again. Detroit, tell me. Change one thing.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
2: Dance Radio. Dance Radio. Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness, brought to you by Hot Robot Radio.